0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: A tutaj ma na tutaj miestnie kajś pszetco Jan Reha.
2: Koparski cuk starych kniezów Sokowa-Ralbice roki mierze 5 kwiecza na swyskim trawniku dale możność se w okresne mistrzostwo 2020 wydobyć. Trener Mike Brizan.
3: Naže sa tam nierdženca poradilo, my sme mili s Ľubošom jeno synom přečivnika, my sme byli, když je nadal na tabulku, sporadženú tabulku, poprom s jenom dybkom všetskokom všet nimi, ale naže my nesme druhý počas, jak tak dere rali a sme nezbožené na přečivne rotajše přijímať žlobili, to reka my sme na koncu 2-1 širali a to reka my nemáme žádnu šanzu jace na mistrovstvo.
2: Hižo v ceči mečinje bi Staniševca Ralbičanski Sokov po flance Sandra Žura 1-0 docpil. Dalše koparske vusledki, jednota Verniko Rode Budesa Budešin 2-2 a Wotzel Riza Drežanski SC 1-0. Leon Šota z Delnich Sulšec bi za Osčičelo 4 rota docpil. Koparki Dynamo Drežane su čera doma přečuo Biskupičankam ze 6-1 dobili. Dvoje rota za Dynamo je Radvorčanka Johana Veselic celiva. V okresni Vyšej Lize je rodžene pančan Klemens Mechela za poštovnikov post Germanie Budešim při dobeču 2-1 doma přečuo zastupnistvu FSV Bretny Kauswalde doby čerske rota krotko před odvízdaniem docpil. SC Wilke Rydorjece SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokov Ralbice Roky 0-2. Za Sokovu běžtaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulov Linovc 1-1, hižo v 20. menšinje dobješe sudnik Matias Kral Rajari hosči amplovu kartu pokazač, krotko do počasa přetvori rođene Kočinjan Bernard Korch potom za Kulovčanov pokutne kop. Úsledky z okresnej ligy štafla 2, Pančice Ľubuš 6-1, Cilce Hostičela Franz Bulank, Jakob Pakostnik, dvoje Rota Ali Eldor a dvoje Christoph Cisch. Po počasu celých u kloštorsce Kopariov byl 10 menšinou 4 Rota. Radvor Vute 1-2, Rota Radvor Julian Glücklich. A serbský derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mužstvo do běhu Nebelčenio jasně ze 4-0. Ionel Statnik běžel v 5. menšině Trechiu, po přestavce potom Handry Koring a Ronny Anusa a celé na koncu Jonas Lehmann. Běhanie při 4. krystalových běhach v Bivé vodě je si šulaka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé městno by starovní skupině SK20 na čarie 5 km udobila. A Budešan Miro Dressler říká dobečar šulovského běha na čarie 1,2 km v městče při budeských měščanských běhach. Sofia Dresslerec obsadí na čarie 3 km 4. městno a na distancu 10 km by so Budešan Siman Žur zvážil, on dobeža v SK5 cíceči jako druhý do cíla. A on je voborný šport, Hašinský nadby, Ralbicach, sú 5 kvečer pod svetlometakami Hašerio z Debric Vysokého dobeli. Druhé miestno v obsadžichu Salovčenio a cieče vobornice ze Smerdžacie.
1: To bych upotekým športové vúsledky s Janom Rehorjom. Von vie, že ve Vúžice so raje športu ja vyzotiš štúdobuže abo přiraje. A tu mám ešte dodok s dalšími vúsledkami. Rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbiče Pančice je doma přečivo rezervie z horu z jeden círavo. Rota za hostičelu celeše Emilio Vecic a druhé koparske mužstvo športového tovarstva Radvo te podliža doma rajnemu zjednočenstvu Salštrova z 1-2.

0: Aż tym jest dybkom na pusze z dziś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Wierzkubi leja, dziewięćstu postali todziska cyrki, bichu dwuryczne swiedzienskie kemsze czera we wosadni cyrkwi. Swiedzienski predabie krajny biskup Tobias Bilc, kemsze wuotuwachu dujerio a spione skupiny wosady. Hižo sobotu odmě so staví z nízky sympózii, tam přednošovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinkova, farar Kristof Rummel a dr. Gerard Krautz o témach, kajž hodžíska vosada z prafáru hač do reformácie, vůvíče serbskosče ve vosadže a tvarske staví zny cukve. Na vobě mají dňomaj z oblike chusy nekotre holca žony evangelsku, kajž tež katolsku národnu drastu. Z dobom vosvědčíšu ve vsi tež kermušu organizovanu od toarstva hodži svědčí. Na dňu votoreného pomníka měješe tež MDR studio Budyšin svoje durie votorene. Při vědženiach zonichu zajímce, kak so rumnosče pošte na studio přetvarichu a kajke vůžadania mějachu tvarce přitom zmištrovač. Z dobom předstajichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku. Vosebitostka bichu trutu z kameru. Všitke vědženia bichu vukniovane. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 3000 opetovariach, sú dživadle na rodže rumnosče od cichihač k pince spřístupnili od nôh inscenáciu pokazachu ižo malé kruchy, tak za delňo-serbsku túru niešto zrú dohož Višninak čeje pod textče Jurija Kocha. Na dvema predstajeniom je oratória Vulkotná voda, spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcenie zličíšu na minenom koncu týdženia 800 přiladovario. Viace hač 100 šule Riu Serbského gymnázia je jún spievajo a riujo zromadne ze Serbský komony Filharmoniu a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judith Kubicec zvopravdživo. Po včerajším predstaveniu rozžonovaše so serbský gymnázi s choreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so necíša riovanská skupina rozpuští, přichodže ma nová obsadka pod novým vumilským návodom nastač. Na molerskej dživarničce Spichovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru konstudženia Bilšecach je so 12 ľudí občilivo. K zazbihi vuličachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povesče vo sudom serbskich králach a v obladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nageluje sú potom na Herolde Tležonosči a Giovanni dve serbuce evangelsky, svedženský a druščí drastče potriovali. Vôdnočenie Giovanničky vodme so včera popodňu na dňu votoreného pomníka v budyským serbským dome, tak so môžach u opetovario hižo prinie vúslitky v občívač. Serbská dekanátna modžina je sebi včera vúličava, převodžana od fararia Gabriša Nauki a dviju sobudživačerku dekanátneho dušepastostva. 66 modostných je so na jezbe v občilivo po zromadnom nešporie kvadžite kapavce špriovjach pola hamora padlovachu modostní po šprivi z čelna do nového mesta. Tam zakončíš vúlet při rúlec mňe s grilovaniem při ľivovém vohenju a jurče. To bych upovešče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, mručele a svuncové vodmenie, bio dňa pak potom dlhšie svunčné vodrysky, kež prajene dženca vodrane ište nekotre kapky dešča, potom pak sucho a to šopši maximálne 20 stopňa.
3: Všetko poriadku je tiež našim koncu na púčach a na druhách. Jeli vám tam niečo napadne, potom rádu tu zvonče. Bettina je pri telefóne a to pod číslom Budyšin 7300 alebo písať, čo nám povieš naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Hej, z rogu a nitko do Hornie Łužice, tu są naše pokyvy. Sredu cioch je zaso kofi cioch, a to Serbski muzeum. Protika Moja Łužica, kotra špukača hiše z leta 1902 posta, je jeden z najvobľubovanejších a tiež z najdlieje existovacích formátu ľudového nakladníctva domovina. Nasčovaná protika dokumentuje oficiálnu vobrazovú politiku a serbske strategie k sebiezvičneniu. Na druhém boku dovolí pak tiež dolady do serbských sebiestereotypov. S pomocou analýzy jednotlivých obrazov skýčí přednošk, kotrž skýčí so v tutém zetkaniu koficioch, so v obrazach rumenieč. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudživačer Serbského instituta. A keď budú pokyju všetkým starším, vokličanské dekanátne duše pastorstvo za dieči te přeprošuje šuleriov od 1. do 6. letníka ze serbských vosadov na zromadne džena to pod hezvom Štark mach tak. Tam tematizuje na celé jednore vášne všetné situácie dieči. Zamier je sebevedomé skrúčič. Zariadovania ze stajne samsným obsahom za dieči budú na sčiovacích termínach, keď bu v sobotu 10. oktobra Nebelčicach, v útoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra Radvorju. To sú všetko dny v Prusninách. Zromadný džen zají so stajne Cibidl Gináčeveč rano a skončí sa potom popudňu cioch. Přizivič môžete vaše džičehišče hač do piatka podľa dekanátneho dušepastorstva v Voklicach.

Cidne, su v Vojerecach mieszczanski Svedžin svedčili konc dođena. Nové miesto Vojerec su přestvorili na svedžinsku milu s atrakciami, vykuvarjemi a tež s gastronomiju. A na Vužiskim namiestče tam poskyčichu při darmotnym zastupie 25 hodin do live program. Sobotu vystupíš ty dopoudňa skupina Horjane a popoudňu serbská rejovanská skupina z Britnie, nedželu potom serbská rejovanská skupina Smerdžaca. Hučpny vonjostroj je včera večer potom vojeruský mieščanský svedžin zakončil. Poradžena feta potekým vojerecach nové mieste.

0: was dazu, zbivaše Ralf Bursi, tupala nas programmier, as de menet kol šestč, menšinu do šestčich, smim tuž přepodač svovo do budešina.
1: Nábožné svovo.
0: Mađenca Lydia Kolfostec Vokova.
2: Spivame, ja znaju kraj, so zeleni akčeje, a tuk a žonovanje poskiča. Bohužel v našim kraju runje tak rožojče nie vupada. Telko firmu dyrbi začinič. To mi rudži, a ja so cilu v osobinste starošču. Jako kšeštjenio pak vieme, naš přichod nevodvisuje jenož od kurzu na burzy. Boh je väčší, hač kožda kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra reka, šu svoju starošč, skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme runie nitko znova nauknič, što je nám vopravdže vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrym šplíšemu ze snúze vupomame. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošča na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošču a zamovitošču, ale tiež z darnivej a votevrenej útrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený akčie. A svoju šerpatku sem ze Božej pomocu tiež přinošovala.
0: Nábožné svoje knieme, dženca na doku a zamovitosť či tudošie v osade, Lydia Kolfostec Vokova, tu z Budešina.

A što ješ serbsku hudžbu nastupa, to vězo věsče to naš poskytk, tak zcova skromne neje, máme vězo hoborský hudžbný serbský archív a tuto titule dženca rano z neho svišiče. Svišime Franka Veseluse, Gajka Radosč. Zatim praše so Helena Brisan-Hedušcina. Die Schlexa Hendrickson hat in Sarana Swishimöse Gerst und Wokomik. Und jetzt kommt es mehr zu den Titeln Dale Paul McCartney Spielberg. Come on to me.

0: Eta mošu vam rec. Nimale dybavi voni džencasu. Naši kolegoje, kiš su čera přes studio tu vedli. Smyšako čera naše durje na dňu votoreného pomnika votorili a podskičichme vedženja. Šako je naše studio nedoštým postovým tvarenju zamestnjene. Impresie zima za nas netko Bogna Korinkova.
1: Vo doponia džesačich hač do štyrioch mejachme pospochy skupiny zajímcov ve studiu. Ľudži z Budišina a v okolíne. Ľudži, kýž nide tude ve rumnosťach paketovie stácie dživachu. Ľudži, kýž bychu čipni na to, kak sa dženca ve médiách dživa a dživči, kýž se s vúľkými vočami trúte v obladachu. Či kýž nide ve tute rumnosťach pakete riadovachu so veselachu, zo sú sa zaso na nidešim dživové miestne smeli rozladovač. Stare fota pomachu sa dopomnič, pokazachme s dobom fota vo přetvare nečišeho domicíla serbského rozvosa. Až to doby rec, vedženia, kýž bychu na pół hodiny zapoložené, trajachu s časami nimale hodinu, telko prašeniu, telko zajma. Mie s opetovarimi bietež Ilona Jancová.
2: Ja sa zajmujem za tú techniku, a za kaso ju živé ve Budišine. Trude ja přinášky ve serbskému rozvosu svošu, abo tež ve nemským MDR rozvosu a televíziu, a dženca sem si mova vobladačka do hromadže tvarené hodve.
1: Haš to by ništo nového zoniva, što ešte docva ešte nesče vedžava?
2: Haj, što ešte mode ľudžo jo technis, šo moža musme rúne jo podľa byli, veľe odrumie sme rúne boli, to me fascinuje, što ešte ľudžo jo technis moža činč.
1: Kak je so vám vedžine docva tak ľubivo?
2: Haj, to je jara intenzívne, musme mo lepš vrašená stajč, haj, ja mám neke iné kus konkrétne vopras od dživa jove MDR-studiu.
1: A što si myslíte, bychme to byli tajkedne vospětovat?
2: To by vysa jara zajmuje tež za šulerio a za mode ľudžo, když se za tajke pohovania zajmuje.
1: No, tých sme čera vysa tež ve studiu mieli. Kompjútore, no to ničo nové nie, ale technika sama na sebi a programy, když máme. A kajšižo mienované rozdielne kamery, když miestem zasadujeme, napríklad tež s trutami.
3: Hej, by cool, nemo láč, kato jo od nucka upala.
4: Oh, to cva technika jo, a to je drubnoše, kato jo natvarane šo. No jasne, ke prvný rastu, a to si vobľada maj.
3: Najlepé ľubí so mi te kamera s tými dronami došera fascinirovace ka vulke, a ka krás te technika jo je to najlepé ľubí.
1: A hej, budeme dobyť štajky džin v otevrených dúri vospětovač, dokež všetkých do studia puštič nemožachme. Miechme však v obmiezovaný kontingent, dokež však naše rumnošče a režije tajke vúlke nesú za masu ľudí. Prýni tajky džin sme net převedli a svojské nazonínia naromadžili, kýž přichodný kruč potom navožujeme.
0: Impresie vo čerovším dňu otvorených dúri MDR-studiu tu Budešine a serbským rozvosu do Bechu. Bogna Korinkova nám rozpravieše. A ja s tým je krotko pobydl následom 6 hodín 16. Dobranie, tu svišme netko Franka Veselu.

0: Frank Wiesela je dos bivou, že sač menšinou do napu sedmich nedom je a tuž sa netko kopare na ryže.
1: Nic jižo zaso. Čo da bul dženca pšetco jenaž von lita? Što je to jenaž do ry?
2: Ja bul zaso začisnu, hej?
1: Dere, Mira, ja se poskyčuju.
2: Pytaj si tunra svobodnu rum teja, za mužu či bul přičisnič. Nenže, voni mi zaso na pjače lipja. Da raj rače dozade, ke bene.
1: Hej, sem svobodne. Mamjun, Mira, bíš dále. Rajuči bul nedom ručo.
3: Vostajn če koncentrovani. Mira bul činže. A keč bu přečo nit ježno při tebi.
2: Vidžu, a mam bul vešče. Komu da môžu netko rač? Nic kemni. Mě dále dvě rajace vobstražujete.
1: Mi tež nic. Su buce pasa stajili.
2: Jasmin gete, neda nicht du svobodne? Što netko?
3: Spytaj so s driblingom, přečo nikej vůvinič, jeli jinak nejnže. To můho hrube vodu rič.
1: Super, se nimo. Netko so snadno nešto vůda.
2: Nic tak pravě. Teju přeco jíše vobstražuja, a já jsem tež městem zase vobdata.
1: Za to pak jsem já netko svobodný.
3: Hajdeš, nima žádné druhé možnosti, dobíš ročak bene rač.
2: Tak jeď bu, Beno, pas přínže. Zaklate, co zase bu odpopadnuli a vonslili.
1: A zase můžeme jen začísnit. Kelka razu je so tuta situácia netko ospětovala.
3: Přehusto. Vy a tam niso ve srečnem polu přederie kruječe a mě so bu dosponě vrunače. To je opravdu najhorša forma travnikového šacha. Většin, žana rjana ra za přiladovanie.
1: Ach, papa, samo za mne, jako rajaria, nie to je žana rjana ra.
2: Ja môžu sa dopomniť, zo sem sa dve raz takhle vo studiu pri kopanci.
3: Šo, ničo nepomá.
2: OK, da ja bol zase nuc čísnu. Še přihotovaní na dalšie kolo? Raz, dva, tři.
4: Es jod kopačky.

0: 5 minčinu do napo sedmiche a s tým je netko zase Bettina všimný s policiou.
1: Policia z G.
2: Sobotu večer zamiškrišu neznači skučiteljo na hobinje pola zaomja viacore navoštovane zdunky štomu, vonjova vobora možeše hašeč, nasta vecna škoda ve vysokoštine, že 5000 euro policajski revje budešin netko přepetuje zapalja svadla. A tež neznači skučičeljo pokradnuchu sobotu večer při zamknjene motorske na zeleni hasove vojerecach škoda padustva vúčene neže 5000 euro kriminalna služba vojerovského policajského revíra netko přepytuje a 5 gráno spytachu neznači skučičeljo na Mozartu i Budešinje předavanský automataj rozvamač. Oni spytachu tam s pomocou neznatého grata z namocu automatu vočinič, to so jim nie poradživo. Svobodne přístupne samoposlužovanské automaty byšu s jedžemi napielnene na jednom nástroju v obškodžišu paduši přidatne displeje a tiež vúdače gratu. Zavinovaná vecná škoda niedže 5000 euro. A noc od piatka na sobotu kontrolovaše policia vodžeria e-rollera na Kamentnej Budešine prevedzene test pokaza pola 42-letného hodnotu 1,92 promile. Zastojnice prevodžachu šoféra potom kvotu za čukrie a sotuvišu vozivenie menujce vopijústva ve vopkadžedla.

0: Jena posedmih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Vjaž kjubileja dživetstvo postali tođiska coke bišu dvurečne svedženske kemše čera ve vosadni cokvi. Svedženski predar bije krajnobiskop Tobias Bilc. Kemše vuotovahu dujerio a spivne skupine vosade. Hižo sobotu vodmeso stavi z nizki zimpozi, tam přednošovahu dr. Jens Buliš, Trudla Malinkova, farar Christoph Rummel a dr. Gerard Krautz vo temach kajš hodžiska vosada sprafaru hač do reformácie, vuviče serbskosče ve vosadže a tvarske stavi z nocokve. Na vobě mají dňomaj z oblikachu se nekotře holcu a žonu evangelsku kajštiš katolsku národnu drastu. Z dobom vo svičichu ve vsi tiš germušu organizovanu vod tuorstva hodži sviči. Na dňu votoreného pomníka mieše tiš MDR studio Budyšin čera svoje durie votorene. Při vědženiach zonichu zajímcu, kak so rumnostče pošty na studiu přetvarichu a kajke vůžadania miachu tvarci přitom zmištrovač. Z dobom představichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku. Vosibitostka bichu trutu z kameru. Všitke vědženia bichu vukniovane. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 3000 opetovariach, sú dživadle narodže rumnosče vod cichihač k pince spřístupnili, vod nových inscenáciu pokazachu hižo malé kruchy, tak za delňo serbsku toru nešto zrý dlho švišný nakčie po textče Jurija Kocha. Na dvěmaj predstajenjom maj oratoria Vulkotna voda z Bera Mirčina Veclicha a Rože Domašcynie zličichu na minenom koncu tydženia 800 přiladovario. Viace hač 100 šulerio serbského gymnázia je jön spievajo a riojo zromadne ze serbskej komony Filharmoniu a kapao Johannes und die Gerstengarbe pod navodom Judith Kubicec zvoprodživo. Po čerovšim predstajeniu rozžonovaše so serbský gymnázii s koreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so Nicíša Riovanská skupina rozpuští, přichodže ma nová vopsadka pod novým vumiorským návodom nastač. Na moldavské dživaničce Spichovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru konstudžinia Bielšecach je so 12 ľudí vopčilivo. K zázbihy v uličachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povestče vo sudom serbských králach a v obladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Heroldec Ležonosči a Giovanni dve serbuce evangelské, svedženské a družči drastče protriovali. Vôdnočenie Giovanničky vodme sa včera popodňu na dňu votoreného pomníka v budyskym serbským dome, tak so môžachu opetovario hižo prinie vúsledky v obdživač. Svojimne zabavne popodňo tvorstva Cyrila a Metoda je so včera ve Votrove s vedeniom povsu započalo. Z nežicice či zajímcami je Mirko Pohonč pobyl miestruhým na najvyšším a najvúbším dybku Votrova. Dječi sú so duce popuču na kvisu obdělili, myta vulosu a chubší kofi piču na farie, kotrž bychu votruské mode žene nespřihotovali. Z besadu pastinom za dječi a riovaniom popudňo vuklinča, kotrž by TCM sekcia svojba organizovala. A to bych upovešče, kiš namakače tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Votrania hišče, nekotre kapky deša môže sa stať. Potom pak bihu dňa buďže sucho, slunco sa pokaza, slunco a mročele tak recve vodmene dženca a to pri maximálne 20 stopniach.
3: Tošto los na pučach a na druhách bola nás v Sakski, ale z toho ničo našu končinu nepotrichy. Dobro je spúvam tuž priemoj.
1: Serbský rozvoz.

sebje zvičnjenje Serbu. Na drugim boku dovolí tež dolady do serbskich sebje stereotypu. S pomocou analýzy jednotlivých obrazů celča přednošku zladovač na stereotypy v Serbách. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobudživačel Serbského instituta. A netko názemě šako sú tiež jacere názemské wiki, tak tiež tudun konstudženia ve Vázu a to lica ježo 21. raz. Názemské wiki započnú sa sobotu dopudnia 10. Nedželu potom zmia 10. Dičace svedžen tam Vázu. A tiež budeské mieščanské bibliotece poskyčia názemské wiki a to lica prvný raz. Sú to čaporové wiki, všelaké zajímavostky tam zmia vo dičacích vicu přes samosotovene debienky, keramiku a proclín, vúmiostvo a hučkovanské vice, hačky antikskému čapori tam všetko zmia. Piatk vod česačích, hač do šestčích, mieščanské bibliotece tu budušenie zmia názemské čaporové wiki.

0: A tu len netko, kež přece na tuto miestne štúrie, že ve Vúžice rau športovou dobu abo přirau, Jan Reho to vie.
1: MDR Sachsen, serbský rozvoz. Sport.
2: Koparský cúk starých kniezov Sokova Ralbice roky mierše 5 kvečor na Svojským trauniku dále možnosť si v okresné mištostvo 2020 vudobyč. Trenér Mike Brizan.
3: Naže sa tam nierdženca poradživo, my sme mili s Ľubušom jenom silného přečivníka, my sme byli, když je nára na tabulku, tu sporadženú tabulku, poprom s jenom dybkom všetskokom všet nimi, ale naže my nesme druhý počas, jak tak dere rali a sme nezbožené na přečivné rotajše přijímať žlobili, to reka, my sme na koncu 2-1 širali a to reka, my nemáme žádnu šanzu jace na mištostvo.
2: Hižové cíči mečinie by Staniševca Ralbičanský Sokov po flance Sandra Žura 1-0 docpil. Dalšie koparské vúsledky, jednota Vernigorode bude sa Budešin 2-2 a Wotzl Ríza Drežďanský SC 1-0. Leon Šota z Delných Sulšec by za hostičelou 4 rota docpil. Koparky Dynamo Drežďane sú čera doma přečivo Biskupičankám ze 6-1 dobili. Dvoje rota za Dynamo je Radvorčanka Johana Veselic Cliva. Ve okresnej Vyšej Líze je rodžene pančan Klemens Mechela za poštovníkov post Germanie Budešin při dobeču 2-1 doma přečivo zastupnictvu FSV Bretnik Hauswalde doby čerske rota krotko před Votví s Daniom docpil. SC Wilke Rydorjece SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokov Ralbice Roky 0-2. Za Sokov běžtaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulov Linovc 1-1, Hižov 20. menšinie dobieše súdnik Matias Král Rajary hosči amplovú kartu pokazač, krotko do počasa přetvorí rodžene Kočinian Bernard Korch potom za Kulovčanov pokutne kop. Úsledky z okresnej lígy štafla 2, Pančice Ľubuš 6-1, Cilce hostičela Franz Bulank, Jakob Pakostník, dvoje rota Ali Eldor a dvoje Kristof Cyš. Po počasu celých u kloštorsce Kopariov byl Jesač menšinou 4 rota. Radvor Vute 1-2, rota Radvor Julien Glücklich. A serbský derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mužstvo do Bechu Nebelčenio jasne ze 4-0. Ionel Statnik behížov 5. menšine trechiu, po přestavce potom Handry Koring a Ronja Nuza a celé na koncu Jonas Lehmann. Bianje, při štvrtých krystalových biach v Bivej vodži je si šulorka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé miestno by starovní skupinie SK20 na čarie 5 km udobila. A Budešan Miro Dressler reka dobečar šulorského bia na čarie 1,2 km v mieste při budeských mieščanských biach. Sofia Dresslerec obsadži na čarie 3 km štvrté miestno a na distancu 10 km by so Budešan Simon Žur zvážil, von dobeža v SK5 cicici jako druhý do cíla. A von je voborný šport, Hašinský nadby, Ralbicach, sú 5 kvečer pod svetlometakami Hašerio z Debric Vysokéje do Belí. Druhé miestno v obsadžichu Salovčenio a cíče vobornice ze Smerdžacie.
0: Šport ve vúsledky mierša za nás potekým Jan Reho a tule mám ešte dodavk k dalším vúsledkám. Rajné zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice, to je doma přečivo rezervie z horu z 1-3 rauho. Rota hostičeljo Emilio Vetzig. A druhé koparské mužstvo športového tovarstva Radvor te podleža doma rajnému zjednočenstvu z Halštrova z 1-2. Za radvorský cúk bie Antonius Wunderlich na 1-2 skročil.

0: 5 minčinu do napu 8 je, veľ Boga Vaučic je runie dospievavá a vyšako viesče netko ráno máme ešte 1,5 hodiny vúcevanského časa. Vyše serbské rozvosti, ždeň sa zase s vami stáva, ale môžete tiež s nami dôžiť, respektívne z Mladežomu z redakciu Zadkule.
1: Zadkula. Hač v šuli, na dziele, při studiu abo doma ve dobrej stvi. Šuže je namakáš ChatGPT, Cloud, Gemini a kajš vone še rekaja. Živenie bez kumšné inteligence nie je hižo predstajomné. Što je všetko možné, že sú je ranice a kak vúpada přichod? Na tute a viele dalších prašenio vám odmovíme v přišenem vúsovaniu Rádia Zadkule. Tuž buďte čipní a nezabuďte pondelok večer rádio zapiknúť.
2: Zadkula.
3: Zadkula.
4: Nič sa več.
3: Čen sa večer.

0: A podľa nás nezabierame dženca žana tak, kaž Bettina Wenderotová, ktorá šaká má dženca ráno naše poviesče. A s tým je netko tiež zase s dýbkom na pôsmich.
1: Serbský rozvoz. Poviesče. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobre ranie. Wierz jubilea, dziewięć stopu staliet hodzi z kacuki, byś u dwuriczne swiedzienskie kemsze czera we wosadnej cukwi. Swiedzienski predabie krajny biskup Tobias Bilc, kemsze wuotuachu dujerio a spiłne skupiny wosady. Hižo sobotu odmieso staví z nízky sympózi, tam přednošovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinková, farar Kristof Rummel a dr. Gerard Krauc vo témach, kajž hodžíska vosada z prafary hač do reformácie, vúviče serbskosče ve vosadže a tvarske staví zne cirkve. Na vobimaj dňomaj z oblikachu si nekotre holce a žone evangelsku, kajž tiež katolsku národnú drastu, zobom vosvičichu ve vsuti škermušu, organizovanú od tovarstva Hodži Sveči. Na dňu votoreného pomníka mieše tiež MDR studio Budyšin svoje durie čera votorene. Při vedženiach zonichu zajímcu, kak so rumnosče pošte na studio přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce při tým zmištrovač. Zdobom predstavichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku, vosebitostka bychu trutu z kameru. Všetke vedženia bychu vukniované. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 32 tovariach, sú dživadle na rodže rumnosče od cichy hač k pince sprístupnili, od nových inscenácií pokazachu hižomové kruchy, tak za delňo serbsku toru nešto zrö doho švišninak čeje po textče Jurija Kocha. Na dvimaj predstajenio maj oratória Vulkotná voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašcynie zličichu na minienom koncu tydženia 800 přiladovariu. Viace hač 100 šuleriu serbského gymnázia je jún spievajo a riujo zromadne ze serbskej komony Filharmoniu a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Kubicec zvoprodživo. Po čerovším predstajeniu rozžonovaše so serbský gymnázii s choreografom Cornelom Kolembusom, z jeho vodkadom sonieci šariovanská skupina rozpušči, přichodže ma nová obsadka pod novým vumiuským návodom nastač. Na molerskej dživorničce Spichovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru konstudženia Bielšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zázbehy vulečachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povestče vo sudom serbských králach a vobladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovej sú potom na Herolde Cližunosti a Dživorni dvie serbovce evangelsky, svedženský a družčí trastče potriovali. Vôdnočenie dživorničky odmieso včera popodňu na dňu votorieného pomníka v budyskym serbským dome, tak zo môžachu opetuario hižo prinie vúsledky vobdživač. Serbská dekanátna modžina je si by včera vulečava prevodžana od farária Gábriša Nauky a dviju sobudživačerku dekanátneho dušepastorstva. 6 a 60 mladostných je so na jezbe vobdželivo po zromadnom nešporie kvadžitej kapovce v Špriovjach pola Hamora padlovachu mladostní po šprevi z Čelna do nového miesta. Tam zakončichu volet při rulec mynie s grilovaniom při ljevovým vohenju a jurče. To bych u povešče, kýž namakače tiež na internetnoch stronach a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ještě někotře šíry dosti mročile ponibiu čahaja, kýž tiež kapky dešča. Ještě maja ve sebi, ale bihu dňa potom ma sucho byč, slunčno s otryskami a maximálne 20 stopňu dostaneme.
0: Na počara na drohách je šitko ok, doječte si tu už z džensnýšej pondželu zasa dehrie na čubo.
1: Serbský rozvoz.

0: Hej, niemals de Barbie Bonnie Jensen so nashi Kollege jo, kisch so chera dubsches Studio wädli. Smemeli, nashe Dorie nat new Wotterinne hab omnika Wotterinne, a poskitsch ich me wädjenja, du naschim Roswas vom Studio. Schagoje nashe Studio, wenn ihr duschim poštovem tvarinju zamestnjene. Impressie, Sima, Bogna Korinkova.
1: Wot doponer Jessatich hat doštirioch mejach me pospochi skupine zaim zu ve Studio. Ludzi z Budišina a Vokolina. Ludzi, kiš nide tude ve rumnasčach paketovije stacije dživachu. Ludzi, kiš bichu čipni na to, kak so dženca ve medijach dživa. A dječi, kiš se z vulkimi vočemi trute v obladachu. Čikiš nide ve tute rumnasčach pakete riadovachu so veselachu, zo suso zaso na nidešim dživove mestne smeli rozladovač. Stare fota pomachu so dopomnič, pokazachme z dobom fota vo pšetvare ničišeho domicila serbskeho rozvosa. A što doby rec, vedženja, kiž bichu na pół hodziny zapołožene, trajachu s časami nimale hodzinu, telko prašenju, telko zajma. Mie s opetovarimi bietiš Ilona Jancova.
2: Ja so zajmujem za tu techniku, ha za kaso ju dživé ve Budišine. Trude ja přinášky v serbskom rozhlasu slušu, a potež v nemském MDR rozhlasu a televíziu a dženca sem si mohla vobladačka do hromadže tvárené hodve.
1: Haš to by nešto nového zoniva, što ešte do tva ešte nesče vedela?
2: Haj, što ešte mode ľudžo jo technice, šo moža musme rúne jo podľa byli, veľe odrumie sme rúne boli, to me fascinuje, što ešte ľudžo jo technice moža činč.
1: Kak je so vam vedenje docela tak ljubivo?
2: Hej, to je jara intenzivne, možemo mo lepš vraše nastajč. Hej, ja mam nekaj ne kus konkretne vopras od džuba jove MDR studiju.
1: A što si misliče, bih mi dobili tajke dne vospetovač?
2: To bi vizo jara zajmuje tež za šulerjo, a za mode ljudjo, ki se za tajke povovanja zajmuje.
1: No, tých sme čera vizor tiež ve studiu mili. Kompjútore, no to ničo nové nie, ale technika sama na sebi a programy, kýž máme. A kajší žomienované rozdielne kamery, kýž miestem zasadujeme, napríklad tiež s trútami.
3: A je by cool, nemá láčka, to je od núcka úplne.
4: To je technika, jo, a to je drobnoše, to je natvárané šo. No jasný, keď prvný rastu, to si úplne máj.
3: Najlepšie ľubí sa mi tie kamera s tými dronami, to je jara fascinirovace, ka vôľke a ka krásne technika ju je to najlepšie ľubí.
1: Ahaj, budeme dobiť tajky džin v otvorených dúri vospetovač, doke všetkých do studia puštič nemožachme. My jachme však v obmiezované kontinget, doke však naše rumnošče a režie tajke vôľke nesú za

0: Istvan Gobila je dospíval tam, Džiš je zbožo. A netko je 6 minčinu do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Lydia Kolfostec Vokova z Budešina.
2: Spívame. Ja znaju kraj, so zelený ak čije, a tuk a ženu vanie poskyča. Bohužel v našim kraju rúne tak rožojče nevúpada. Telko firmov dyrbi začinič. To mi rúdži a ja so celé v osobinste starošču. Jako kšeštenio pak vieme, náš příchod neodvisuje jenož od kurzu na burze. Bo je väčší, hač každá kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra reka, šú svoju starošť, skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme rúne netko znova nauknič, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrym splíšemu ze snúze vúpomáme. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošťa na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošťu a zamovitošťu, ale tiež z darnivej a votevrenej útrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený ak čije. A svoju šerpatku sem ze Božej pomocou tiež přinošovala.
0: Nábožné slovo k dni má dženca na loku a zamovitosti tudeskeje budeskeje vosady Lydia Kolfostec Vokova.

Andrea Spietanková je nás po takej Morunie do nového dňa vítala a štúto dženca Heva Kišče tak činí. Mestrujem Josef Donac jeho titulom To sú komplet. Nam přikivnje do nového dňa Julia Jankovscina. A doktor Taste za nás sobou do dobrej stvy. Všetky tyto titule na nás po tekim ještě čakají.

0: Policia zdzieli.
1: Na Hobinie pola załomia su neznači sobotu večo z viacorych zdunku tam vohin zamiš krili nastavicna škoda v vysokosti nedže 5000 euro. Voniva voborak pak môžeše hašič. Policajski revier Budešin je netko přepetovania startoval dla zapalerstva. Neznači skučičeljo pokradnuchu sobotu večo přizamknene motorske na zeleni hasove vojerecach, nekak 5000 euro by hodne kriminalna služba vojerovského revíra je tam netko započala přepytovač. Pjat krano spytachu neznači skučičeljo na Mozartovi Budešinje předavanske automata rozvamač. Oni spytachu s pomocu neznatoho grata z namocu automatu vočinič, to so nie poradziło. Automaty są swobodne przystupne, a te bych z jedziemi pełnione. Na jednym nastroju obszkodzić skuczyczelio przydatnie też display a wudacz za grat. Zawinowana wiecna szkoda tam 5000 euro. Nocy od piatka na sobotu kontrolowała policja wodzieria e-rollera na Kamentnej Budyszynie. Przewidziany test pokazał 1,92 promilu. Pola i 42-letného zastojnice převodžachu jeho potom kvotu začú kryje. A štvrt k večer pokradnuchu neznači skučičeljo přizamknenú e-bike na Friedricha Ludvicha Janovi droze ve Vojerecach. Škoda padústva tam niedže 2800 euro.

0: 치킨.
1: Ni tíže zaso. Čo da bul dženca pšetco jenaž 1 litra? Što je to jenaž do hry?
2: Ja bul zaso začísnu, hej?
3: Dere, Mira, ja se poskyčuju.
2: Pýtaj si tunra svobodnú rum teja, za môžu či bul přičísnič.
3: Nenže, oni mi zaso na pjače lepia. Da raj radšo dozadl, ke Benny.
1: Hej, sem svobodný. Mamiun, Mira, bych dále. Raju či bul nedom ručo.
4: Vostaň če koncentrovaný. Mira bul přinže. A keď bu, přečo nit ježno při tebi.
2: Vidžu, a mám bul vešče. Komu da môžu netko rač?
3: Nic ke mni. Mě dále dvě rajace obstražujete.
1: Mi tež nic. Su buce pas zastajili.
2: Jasmin Getze, nedá nicht du svobodne? Što netko?
4: Spytaj so s driblingom, přečo nikej vůvinič, jeli jinak nejnže. To můho hrube o to rič.
1: Super, se nimo. Netko so snadno nešto vůda.
2: Nic tak pravě. Teju přeco jíše v obstražuja. A já jsem tež městem zase v obdata.
1: Za to pak jsem já netko svobodný.
4: Hajdeš, nima žádné druhé možnosti, dobíš ročak Bene rač.
2: Tak jeď bu, Beno. Pas přinže.
3: Zaklate, co zase by odpopadnili a vonsilili.
1: A zase můžeme jen začísnit. Kelka razov je so tuta situácia netko ospětovala.
4: Přehusto. Vy a tam niso ve srečnem polu přederie kruječe a měsobu to spůně vrunače. To je opravdu najhorša forma traunikového šacha. Většin. Žana riana ra za přiladovanie.
1: Ach, papa, samo za mě, jako rajaria. Nie to je Žana Rjana Ra.
3: Já můžu se doplnit, že jsem se dyra z takhle vostudil při kopanci.
4: Šo, ničo nepomá.
2: OK. Daj a bůj zase nuc čísnu. Šepší ho tu ani na dalšekovo. 1, 2, 3.
0: Es jod kopačky.

0: je na podživie čich.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranie. Wersk jubilea 900-postalet hodžiska cirke bichu dvurečne svedženske kemše čera ve vosadni cirkvi. Svedženski preda bie krajne biskop Tobias Bilc, kemše vuotu vachu dujerio a spevne skupine vosade. Hižo sobotu odmier so stavi z nizki sympozi, tam přednošovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinkova, farar Christoph Rummel a dr. Gerard Krautz vo témach kajš hodžiska vosada z prafáru hač do reformácie, vúviče serbskosče ve vosadže a tvarske stavizne cokve. Na vobimaj dňom maj z oblikachu si nekotre holce a žone evangelsku kajš tež katolsku národnu drastu. S dobom vo svičiču ve vse tež germušu organizovanú od tovarstva Hodži Sveči. Na dňu votoreného pomníka mieše tež MDR Studio Budyšin svoje durie čera votorene. Při vedeniach zoniču zajímce, kak so rumnosče pušte na studio přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce přitom zmištruvač. S dobom predstajichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku, vosebitostka bichu trutu z kameru. Všitke vedenia bichu vukniovane. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 3000 vopytovariach. Sú dživadle na rodže rumnosče od cichihač k pince spřistupnili, od nových inscenáciu pokazachu hižo malé kruchy, tak za delňo-serbsku turu nešto zrö, dohož Višninak čeje po textče Jurija Kocha. Na dvimaj predstajenio maj oratória Vulkotná voda spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcenie zličichu na minenom koncu tydženia 800 přiladovario. Viace hač 100 šuleriu serbského gymnázia je jún spievajo a rijujo zromadne ze serbský komony Filharmoniu a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Kubicec zvoprodživo. Po čerovším predstajeniu rozžonuvaše so serbský gymnázi s choreografom Cornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so nieciša rijovenská skupina rozpuši, přichodže ma nová vopsadka pod novým vumiovským návodom Nastač. Na molerskej dživarničce Spišovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru konstudženia Bielšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zazbihy vulečachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povešče vo sudom serbských králach a vobladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Heroldec ležonosti a dživarni dve serbovce evangelské, svedženské a druščie drastče potriovali. Vôdnočenie dživarničky odmi so včera popodňu na dňu votoreného pomníka v budyským serbským dome, tak zo môžach uopetovario hižo prinie vúsledky v občívač. Od novembra vústaja so dživa serbským dome. Svojbne zábavne popodňo tovarstva Cyrila a Metoda je so včera ve Votrove s vedeniom povsu započalo. Z nedže cice či zajímcami je Mirko Pohonč pobyl miestruhým na najvyšším a najvúbším dybku Votrova. Dječi sú duce popuču na kvisu so obdělili z besadu pásliniom za dječi a rejovaniom popodňo Vuklinča, kotrež by TCM sekcia svojba organizovala. A to bych upovešče, kýž namakače kompletne tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ešte so svunco trochu dlie, ale biehu dňa so pokaza, odchania ešte nekotre kapky dešča sú možné, požišo so vú vedri a zmieme takú myšincu mi svuncom a mročelemi a při maximálne 20 stopniach.
3: Jeden bwyskacz mamy tu Budyšinje, ten steje na wonku nej lauske a bwyska do wobiju smieru. W Budyšinje tu potekim steje na wonku nej lauske bwyskacz, kotrž bwyska do wobiju smieru.
1: Serbski rozwóz.

0: Na džiomne je tiež vám skupina Usmuž, posmievok na objazku z Wawa. Šest menšinu do dževiečich je.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Lydia Kalfostec Vokova z Budyšina.
2: Spievame. Ja znaju kraj, so zelený ak čije, a tuk a žonovanie poskyča. Bohužel v našim kraju runie tak rožojče nevúpada. Telko firmu dyrbi začinič. To mi rúdži a ja so celé v osobinste starošču. Jako kšeštenio pak vieme, náš přichod nevodvisuje jenož od kurzu na burzy. Boh je väčší, hač každá kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra ríka, šu svoju starošť skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme rúne nitko znova naukniť, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrym šplíšemu ze snúze vúpomame. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošča na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošču a zamovitošču, ale tiež z darnivej a votevrenej vútrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený ak čije. A svoju šapatku sem ze Božej pomocu tiež přinošovala.
0: Nábožné sú knihy mieš dženca na doku a zamovitosti tudešie budeskie vosady Lydia Kalfostec Vokova.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Carského programa.
2: Miluška se jaseli dokonáš ma víče narodne žen. Starkomu v tom ulicu jo, gošči jo teke přepřosova.
3: Jan, dva, tři. Čtyři.
4: A budu tvoje přijašelé taky přijíš a přijašelky?
3: Jo. Hanna Weber, Angelina, Hanna Metkel, Jen, Robsi, Kara Monika, Neti, Ešči, Astrid Pucci.
4: A přijdu tě ku tebě doma? A dejete taky něco sobou přinést?
3: Já se řečem, já nuchogoj taku věli taku za Matia. A já se ještě řečem Jan Barik. A já se ještě řečem Tepsi Jasele. A já se řečem ještě také řecky doma.
4: Budeš ho vypenceniš?
3: Krajka se všechno a melu vás.
4: A budeš ho vytýky něco hamaš?
3: Tykám zpět a mohli raz myšnraj zpět.
4: A budeš ty pentym... Tvojim přijašelkama, přijašelam něco zpíváš?

0: Južo dlejšecas obstoj v župje Dolna Vužica ideja jednego serskiego kulturnego doma albo zmakańskiego centruma za domowinske kupki. W drugim žilu gwonej zgromažiny domowinske župy Dolna Vužica 5 kvohozy su przewiadli dyskusiju o idei takiego nowego serskiego zmakaniścia. Steje se przedstajive 2 koncepta pod aspektami lokalita, miestno, wielikość tvarenja, šakorakosť, zaredovanju, cílové kupky. Ważny je pritom také tvarský stav alebo financirovanie objekta. Maria Ilikowska-Winklerová povížio.
1: Jedno narazenie je písané dvernišťo v Hešebuzu. Koncept je predstavila architektúka Izabel Majer. Drugi koncept za dešnost je prezentirovala i šuta Niko Jarik, a njegajšni šuta Fried Kaiser. Pe prezentaciji su se delegati megali k tomu ugroniš, a upovniš na pšašnik. Župan Michael Apel jo za svejski dom. Žeš megu sami planovaš zaredovanja. Zato se geži runo tak pisane dvernišćo, ako teke serski dver v dešnje venmeni. Ale co dej biš ten gune zamir?
2: In Dissen, glaube ich, haben wir ein schönes Gebäude in einem sorbischen Dorf und uns, wo wir dann auch immer alle da sein können und feiern können. In Cottbus haben wir eine größere Schaufensterfunktion. Da kommen viele Menschen vorbei und sagen, oh, was ist das? Wir gehen mal zu Sorbens. Wir gucken einfach mal, was da los ist. Das kann es aber auch sein, dass dann die Veranstaltungen so toll werden, dass wir dann da vielleicht auch wieder in der Minderheit sind.
1: Za recnu perajovarku Milu Cahariasovu jo rozsužica cílova kupka.
3: Za institucije, za familje, za luže vedvenka jo to v mesče v jegindere, a za tovaristvo kenč reju, kenč se smakaju, jo to šuži možno. To je ben všejetno, lec to je mesto, ale lec to je dešno.
1: Zastupny przedsedar domowiny Hartmut Leibner ma obej miestności zamężnej.
4: Ta jedna je wezrejś sy, ta druga nam dajo zjawność. Ale ja mienim ku końcu ju z nasz pieniędzy rozsłużyju.
1: Ule Schmalfuß, zeżelowa członk przedsedarstwa.
5: Sind wir Hausherr eines Saals in einer Großstadt, die wächst und sind Gastgeber, oder bleiben wir auf den Gefilden, wo wir bereits stark und etabliert sind und bauen das höchstwahrscheinlich weiter aus.
1: Anna Kosacoic-Kozlowa, zagronita za serske pšašanja v mieste, groni.
6: Mieste se wie, jo to veli vec se centralne, ale co nien bužu, to musu domovina rozložiš, to budu te clonke diskutirovaš.
1: Za predsedaria Davida Statnika pokazujo ta ideja na perspektive uvisa župy.
7: Ale ja možu jano rážiš, a so při obema projektoma jano nevížate možno, ale také to rizika, dokoláž ta struktúra musí sa dále uvíjať. Jo, to pšaue. Máme jednu kultúrnu akadémiu, žož sa nažijame a sa dále za ňu investície namakajú a joli, co tam žicone, až tam jedna institúcia za tým stojí, pomusíme gledať, kak to realizujeme.
1: Frank Kosik, viednik Serskej kultúrnej akadémie v mieste, má tú tému za kradu delikatnú.
8: My musíme vidieť, co naše ľudí trebajú. Kak kultúru rejováš, spíváš, ale to oni majú v myslách, jak je taký kulturní centrum ugledáš. A te ľudí v našich sách, te majú druhé predstavenia, ta možina, ale te ľudí v mieste.
1: A rovno možina je o Katrin Švelinej, viednici Domovnického muzeja v Dešne, při diskusii do celého felovala.
9: Dokoláž prakticky my za nich nieco rozsúžijome, a to my ga niento tak gotujeme za kúštu domovinskú kúpku, hešte raz napšavštníky rozšelíva. Dokoláž ja som na przykład moj napšašnik upelniva, a penja ta diskusija zahopio. Penja som akle zrozumiva, co to šikne voznamenio.
1: Togodla ma za dobre, až se napšašnik ideji Serskego kulturnego centruma peštilo tieke do domovinskih kupku, aby se tam vetom rozgraniali. Wilian Höfer, zagronity za serskie przeszania w Berkołach, widzi to podobnie.
10: Co my miaze Serbami wystasz, a kulturu za serski lud sam opływasz, albo co my widobnie byś, a drugie za to serskie zajmowasz, a ja znasz takie image serskiej rzeczy, a kultury peuszysz. Ta dyskusja bużo se dale wjazdż, a na końcu musy župne przedsedarstwo se rozsłużisz, na które miestno, co my nasze mocy usmierisz, A se myslím, za to jsme my žínca veľgin dobre impulze dostali.
1: Čike zastupný župan Markus Koincar má za vážne. V tých plánach dalej diskutirovaš s členkami.
11: Donienta sme všetci na malom krizu o tom pojadali. My sme neperej to do Luži koním raz nosili, tedy to sobu vezeš do svojich kubkov a o tom diskutirovaš. A také myslím, že to něco přinieslo.
0: Na pšašny, ktoréž sú delegáty dostali na zgromaženie, se dali dajo do domovinských kubkov, aby se teke tam zabierali z tejho tému a ugronili svoje menenie k tej myslicce. Župa sa nážia dobrých, kreatívnych pestarkov za dalšné vytvážovanie toho vytmyslenia.

Gaž se za novu selsku modu zajmujo šo njebedeli přepast prezentaciju, také je ve slipem ninto srjodu jacor ve tamnej pivarni na nímský brauwerk. Nejlepše živo ušovenského ubežovania s titelom Duch casa ve cvernje se tam predn raz publikumoju a žury prezentirujú. Obženiki sú se zabierali ze starými suknami serskych drastvok, kak by mogli znicht veriš novu modu. Jo to akcija projekta s titelom Serska inovacija přes tradiciju krotko zob it, a cíl toga projekta jo, až serske mustre zase ve šetnem dňu rolu graju. Nejlepše živa se ešte na tom viacoru mytuju, srjotu jacor zegar šestčich se zaredovanie ve pivarni brauwerk ve slipem zachopio. Dajšne novosti z mého pomuzice, mý kolega Gregor Klim za vás.

Vice gratulirujome serskemu spisovatelju a žurnalistoju k 60. narodnemu dňu. Na ušťovanje z archíva môžeša sa také jasoviš. Při mikrofóne buža za vás Gregor Klim. Ja sa s vami učebne rožognujem. Ja som Anja Kochec-Švarcová. Žicem vám dobre a úspešne tužin.

0: Sachsga. Serbski Rozhlas.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Vítajte na Radio Sadgulu.
4: Čehodla rečiš kajs robota.
3: Myslach se zoso to k našej dženznišej témě hodí.
4: Neklinči to skerje takhle?
3: Ach, poprom tažno samo kajš celé normálny člověk klinči, abo?
2: Sadgula.
5: Môj start do týdženia.

0: Svetoznaty rapper Drake tež tu za vás spieva God's Plan, vás očakuje. Nietko pak smieče so veselič na spiev z našeho repertoára. Štejk auta Nuknica so vun menuje. Jede vesela.
1: Zadkula.
2: Je vostu dve.
1: Štejk auta Nuknica.
3: Ko, ko, ko, koco!
1: Pivo svoji, hoji. Nevieš čeda, či som ja pokáčam skôs Rostov až, tož mňan byl piekal viesnacký a jutri jichal poslední. Polský triko, polský tep, zadkula môže tyž rap. Polské pivo, polská jič, chceme kreatívny byč. Praše česo, ulala, što je to do traktora? To je jen od LPG a viace číšte zaubornej. Prajúči, Lil Andri, da

0: Sou. A za vrhče videli, kak se to čini. Ja vám to dnesko, Jule, sflexuju.
1: Oh yeah.
0: Když mám osudu, da se posudnu, do auta za vodivou motor štartuju. Dokaj pojedu, holcu zazvonju a poniž doma vodu zám si kraskaru. Předom si zastanu, potom vulizu, tu klinkač padu na klamu, ale zastanu. Dobju duč, ja sem tak full, hajsko, ja mám tvoj dipknul.
2: Môžu tu ište dále krač, ale nesňac čiše fit. Štoj sádach na dobrý jedži, mame, je opravdže lit.

0: matematika, domjace nadawki a niedźe při ličenju dale nevěš. Što potom?
1: My jako děti bychme se snadno nikoho z rádu neprašeli, abo starši jich o pomoc prosili. Dženca pak můžeš se prostě KI prašeč.
0: A KI, kotraž je konkrétně za matematiku myslená, jsou za všetky šulorjo, dajky digitální matematický coach, kotraž mu za svoj šulorky a šulorjo prašeč, když při nadokách dále nevědža, můj son ve šuli.
1: To nie je věci son. Jonas Zünder je měnující runě dajku KI trénoval. Nedávno, jako by ještě student v Lipsku a je mezi druhým matematiku na vůčarstvo studoval. Je ke dajkemu trochu nevšenému podlanskému jobě šišo.
0: Ale jak přijdeš ke dajkemu trochu nevšenému podlanskému jobě a dobíš za to matematický abo informatický žení byč?
2: Aj na ten job sem ja prišiel přes jednu dobrú komunitu na ten studium, ktorý je tam tiež ešte odliežoval. A v tom času sú oni tiež sobudžovačerov trebali. A to sem ja so celé normálne potom tiež požadal. A matematickú vedu von viezo trebe za to, takže to by unte nadavky z prena didaktis vobdžovač a tiež láč so sú oni praje. A informatické znajomosť už tiež žila trebe, ale to paslo tie derie. Ešte potom naukne, kaj sa to tiež činu. To sú kus programirovanské vece, to pa neby nieke žan veľký kumšt.
1: Aha, po takým zase raz kontakty. A při takých kmanoštach v matematice by ja hižo zrastera bandu. Ale jedne prašino hižče vostanie, što poprom činiš, tyž trénuješ KI.
0: Sedíš před komputerom a praješ dženca vukneme subtrakciu?
1: Najskere nic. Tohodla smuj so Jona sa prašavoj, što dokone by při tým jeho nadok.
2: Hej, môj vône džuho bieše poprom zosňate nadavky vo tej KI iš raz vobdžuval, ha na to lado, hač to sprena didaktis se zmysčini, ha hač to tež te uličenky prave. A tak si ja krok po kroku tak prajne tú KI trénoval, a to bieše potom zase zakvad za to, kak je moja ta KI dále džuvač a s kúžim zmylkom ona tak prajne pon tež dále vukne.
0: A što mení Jonas k vúživaniu KI, to zoniče potom po příšadnom spive Self-Aware.

0: Tag před příchodom stojíš nástupa KI. Gajš stelle dne v bůjstčach spěšíme, nie z nejmenša celé bez příčiny a runě s mojí vodem hýža rečavoj.
1: Ale netko, ale što netko trichy, što nic, što by tomu lepe vědět, hač KI sama.
0: Lube ChatGPT, dø er gak budes tvoestvo vudubic. Da vil nejo prinde prasjenje, kittro provokantne.
1: Tak intelligent na naša kumšna intelligenza potom dola hišče nije, så by na maj serbste vodmoviva, to dla leži pšavožovanje dola v rukomaj naše intelligence.
0: Aj, vodmovi celé jasne, docela nic, nimam ani svojsku volu, ani přístup k broniam a infrastrukturje, abo možnost samostatnje v sviče jednač. Moj vodmys je ľudí podpierač, nic vutupič.
1: Nedom na to je nama ještě poskyčiu, so může rade realistický scenario zajednú science fiction vo vutupenu čvojestva přes KI napísač.
0: To netko nebych moj tak zajmované, než to to... Místo toho, co dále prašach moj, hač ma ChatGPT za so samo za vorožení čvojské inteligence.
1: A potenciálně, haj, on napísa, KI může riziko za čvojskou inteligenci byť, když člověk již věci nemyslí a si kůžde prašeně odmovič dá. Místo toho, co by sám analyzoval.
0: Štož KI jako narovnání za svojské vůchnění vůživa, může důvodobně tak rec jeden deficit v tréninku vystrch za možnost šovovič.
1: Další strach, kotrž opisuje, je, že KI všako tež raz vopak leží. Přitom pak seine přesvědčace klíči, štujš našu posudžovanio kmanošť vosvabí.
0: Hej, a jako poslední dyb, kýšče vůdospolní, že může kumštna inteligenca čvověsku tež silnič s rozkvaženiami a jako partner v diskusiach.
1: Rozsudžace dybkje mene hač je KI přečivo čvojeske inteligence, abo ale kak vůživa čvojek KI, zima nám ChatGPT.
0: Nahaj, to šon tež tak bude.

0: Zatkula.
1: Šropjec.
2: Lečo so pomavuke, konce kila, tu išteš, vúbjok. Partijo, pšeulky neje, ale žaden strach máme tohle. Došť pokivu za vás. Na zima to ríka tiež Kermuša. Kermuška 12. Serbského gymnázia v otmie so 25. septembra v jednoče v Krusčicach. Téma večera je Koho vokoho sveta. Kriam zapískaja skupina Štúda Hevák. Po takým stajče se zombrero na vou abo zdražče so kožane kolove kajš na oktoborským svedženu a dojčče se do Krusčic. Když tutun koncežinan hišče nevešče dokáje se doječ, potom je jedna možnosť serbske pázlice. Tam odmie so od 21 hodin bunkerová party se znatými DJ-mi. Mez druhým očakuje vás tam fáze 2, abo tež Hangover Crew. Po takým 8. septembra bunkerová party v serbských pázlicach. Na zimských koncertov bude lica závešče dosť, a to rozdielne po CV v Užice. Mez druhým môžete si 14. novembra na tajky do Radvora doječ. Serbská rejovanská skupina Smerčaca má tam vústup přihotované, potom sleduja kermušné reje ze skupinu Serbit. Dalšie koncerty sú mez druhým v Salove, Hokách a Bukecach, kajž tiež v Delnej Užice plánované.
0: Zatkula.
1: Tu som doma.

0: Hač prede pokročujeme hište malo vudospunenje za čropjenc. Pjat kvečov možete se na podnazimske rije do Kulova do Jakobecového vústava do Jič. Tam piskeja naši popsiabja. Tikete možete online kajštež při večernej kase kupić. 15 euro vás to fači jelišče hiža nad 14 let starý.
1: A wostaniemy nidom hivsche przy koncertach. Gunstudzenia je wiele serbskich modostnych z prynie serbskie kulturnie brigade w budyskie kronie spiewało.
0: Mianujce oratori wulgotna woda, kotrysz je myrcin wetzlich skomponował.
1: Jara wuriadne franca. Aj zakwacz czwowy su teksty Róże Domaszcynie, zromadnie z Judith Kubicet a Kubicet, wolecie proszę, a Johannesom Gerstengabe su czwowu zrealizowali.
0: Lucian Chota je so za nas z mikrofonom k brygandikam podał, a ich praszał, jak su proby bieżeli, a što je albo što nie so poradziło.
2: Predehač můžeš na jevišču stač a zpěvač dyrbiš vizo najprv raz poradne zvučovač. Dala kak su so modosti zpěvach jo prynie serbske kulturnie brigade přijotovali.
3: Ten projekt smo zna neke zaušene lito nazvučovali. A smo te hrvšetce v tých srednýšich probách zvučovali, to bych zase podra hodine. A neke v tých končnej fáze smo potom započeli dlhšie proby, a v februáru sme odišili naše koro Levo a tam sme tu ten projekt celé hluboko objednovali.
4: Na započiatku všetko zaspievané a potom všetko nové plaky zúčovať alebo potom ten plaky, ktoré ešte tak nefungujú a aj to všetko jara podobne bolo. A my sme tiež jen pás kvili, also gajš taký audio za to a s tým sme tiež potom zúčovali.
5: Jen všetko z Votrysky, Duričo, Kajnes Böhe, jen vospitu je vice, so in denesa budže, a je nakoncu nastane taký kruh.
2: Vizo pak probanie to samsne kajš pred publikumom stač. To odlach soš vidžeč, kak je so spiovar jam ľubivo.
3: A jako prine o to jen jara reálne začuče, tuton co projekt je mol tešimi stavami v jednom celku vidžeč. So vospitu je ta band rava solo, abo deš jo jednotlivé spiovar rozpovali, to byš jen reálne vokomik, to kiš jo jen tampon temu jako spiovar. Je mal wudrinč, ha šiposkač, ha to na sebe skutkovač dač.
2: Išče spokojniše bych u spevorki a spevorio po včerovšim predstajenju.
5: Po mojem menenu by dženca celi jednore nicja celi takto čišč, ha i na nami musu bole svobodne moli spevač, ha one su te kusi na te technice džuvali, so ta učba odo ta band njero ja celi tak vodce.
2: A jeli nešče podlabili, šodne hačna abo předjevišćom, tule mam za vas mały urysk z wulgotnej wody.

0: Daj twojo sańca za schłon.
1: Franco, bitte lust mir, se woptigen tolzu, tolzu, tolze, sag gopp ein zu, do radwora dojet.
2: Nein, tak zilles, braun je nic, ja schakot jetz, tak du an der Reihe gopp ein zu, also to rike so polita jo, hano. Nein, also, nein, nic sag zille.
1: Hohne Dank, ja, tot ich spela Nico Trich Reihorio, Gott sie stanit Gottschina, wann ich se doje du, do radwora, tolze bitte genu, sag gopp ein zu. Hi, Adam, ja, du musst vor der Großrost vor, so eine Mulli nicht gar, weil du die neue Saison nicht da kriegst, jene du musst vor, jene du ist gerade was gedrückt, musst vor Wort durch, at uns so ist da, wie es nur tun, wo wir dann am Claudius.
3: Durchstolliert zu Radwurst zu Kauparios, Wulki Dubravus, Romadne, Reine, Siedno, Chance for Mili. Loni, Park, hier so tut der Rostpuschiwo. Tut ab Schestoka, Bierst, Ruhe, Homus, Fahrtreiche, Zöwe, Litter, Litza, Park, so na Noes, Botschatz, Mujichu. Przedsitztwo ST Gierna Cesto 22 Radworja, Biemeninja, so je Pool Rajario a Dalschi sein zu Wulki Dost, a so so tuisch Risiko Hudani, Sauerji Zwoiske, Ruhe, Mustvo, Rise Radwurstke. A sein natem bier wieči hač myslene. Vitali su noj rajario nicienoj z vokoline, nie samo z Votroa, a komoroa pola rake cu modosni přišli. Chcich mi od nuačko vidžeč, što je jih vabilo.
4: Když je so pravo za radogu se na druja očini, to sme se s popšečeni v pravo, aj gut, jen tam možemo ako zúspotač, ko šladač, do šporščini možem ostan, še šnic možem četeš in šestan.
5: To tak šišo, ja sem nedželu na špil od naši prenilač po papon trenovišo. Ja sem pravo, ja nekaj započnem kopen co rač.
6: Aj, ja sem vone tole započnem so rač, dokaj sem ja nimale leta bez to osobo, ne sem ničo vice sportovske ukonjal. A potem se halt pravo za so radovska druja očini. Muss ich bei uns Popschätzchen mit Preili oder ja, sind die Jascherätchen oder? Ich sag, das ist schon Kuppen zu Ratschall.
3: Attack, so Radwurst zu Kopperio Litzas, Medi Wassam, Zille Noach Mode, Reierio Sadruhe Musto Vitac. A ihm Sonny Motto, Pjatnatsche Reierio, Nödische Amogine Psydruji, Gott sich nicht gar Prau Starobu Meier. Romadže s tými dvačči starými zajacami pre neho mústva pšinu tak na kečbe hodne silne cilk nekak štorceči muži. Kopajnca šich viaza, vesela so kopario pre neho mústva.
7: Jo, te ľudži ajpa veselo mesto bu maja, ta šemija jo jara dobra ve druje, te mes druje a pre ne, also mo nimale šo romadže činimo, mo si mesto bu pomamo, poprom jesmo kajšen vujki pšačosti kru.
8: Mo še romadže držimo, mo smo cva namestne prina a druja, ale když nesme namestne, pan smo jenne vulke mustva, to je de krasne radvoru.
9: Kašetce prajene z radvoru na svojba, de nomačky da je tak začuja, ha da prajem to znam vile upraj, to znam pokaza za svojne dere, všivzate za svojne so dere integrovali, a za vojne te jen zvis vidja.
3: Ale što bude za leto? Kak ma v tabulce vupadač, abo nesu za tute mustvo dupki važne? Skere veselo a dobra zromadnošč? Tež čule, pak sú rajario prenieho mústva v Radvoriu dobrie nádžie.
8: Also najprv bucha prajo, zo sme jara veselo, zo sa taká druhá Radvoru zase nastajva, dokoľ je to za našu prvnú jara vážne, zo ľudí, kýž snáno neslušen cíle tak dále, prvný sú buráč, zo oni špíl praxis dostanú, zo lasi ma najprv jara veselo, zo sú tak vile zase započneli.
9: Definitivne, to má svoju relevancu, a to bude tie vúnošné.
3: Po jednom leče, bez druhého mústva, duje pola ST Radvoria tujsa so porané vecík. Z Noostata je so samostatné mústvo vukulivo a Rajario, za to zžila samo dáloke púče na sobieru. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenoj švele vútrajnošče na novým púču pšeč.
10: Vyri Vocla Riza přečivo Drežanskému SC v krajine Lize, kotraž so jednače ke 0 skonči, je Leon Šota ze Šulšec Pola Kulova za hostičelu 4 vrota docpil. A kopaki Dynamo Drežancu včera doma přečivo Biskopičanám 6-1 dobili, dvoje vrota za Dynamo je Radvočanka Johana Vieselic ciliva.
1: A to by netko mal start bez konteksta. Netko vinujeme sa hišť raz skrutka tým dávnym serbským mústvom potom zo smúny, že vo radvorským rečeli. A netko je dále do okresnej vyššie ligy. SC Vulke Redorjece na SV Krušice cí 0 a traktor Male Šetce Soko Rajvice Horky 0-2, Gulo Linoc 1-1.
10: Úsledky z okresnej ligy Štafla 2, Pančice na Luboš, Šišt k jeden po počasu celýchu kluštas se koparia v biu 10 menšin 4 vrota. Radvo na Vute, Rajachu 1 k 2 a serbski derby SJ Nibelčice napšetčo SJ Kruščice druhé mústvo dobychu Nibelčenia jasne z 4-0.
1: Nitko poladame za na mezinárodnú runinu športa. Zvajšvu punželu sme so nad dobyčou Nimkou v basketbolu vieselili. Vúčeru započanochu potom s dalším dobyčom do štvrťfinála a tiež tam so přesadžichu v pofinálu pak na francúzsku přirachu a tiež rúvo bronzovú medáliu svetových mistrovstvov přečivo španielsky nemôžachu za sebe rozsúdiť. Tak so sú na koncu štvrté miestno v turnire docpeli.
10: Za to pak je Němc Alexander Zverev včera svůj druhý Grand Slam titul dobu. On přesadí se z cí k jeden přečivo Američané Benny Sheltoné.
1: To pak je najprve raz došť se športovými vůsledkami předehačtu kompletně přeladzubí moj.